Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela Edamete 1 kg 8,95. Salama Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,50. Čokolada Lovio 80 grama 1 km. Baby važne maramice Helena 3 pack 3,95. Vaš robot.